Tukvilo Mošpreit, so Moritz ist nanje v našim studiu Džiwa a Basli, na nohe svuchore, kotru smijeme zase dybkone k nazemským prozninam hotu. Doke so jenoš dječi na proznine nevesela, ale tež starši maja dovol treba, je svuchora tam, dže špudli moj, tunlera sa močinu a dorostčenech. Zala a Daniel staj v domje Danielovie voki. Za nejo nie pak to jenoš stary dom. Nimaliko ješ do rum budži, do pomnenki, tu chcete si svoje nowe doma stvorič. Ze všim, štož k tomu svuša. Viac o tem nedom. Lied.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V Budešinje je včera na Lavskim arealu symbolický zaryv za Srpski forum vědy. Kaž praje ministerský prezident Sakskije Michael Kretschmer, maja Serbia s tvarským projektom v strukturní změně objekt, kýž zmije ze svojej architekturu a funkciu bytostnú rolu za Serbstvo a celkonje tež za strukturnú zmenu. Na čerovšim zarovie by to runia štátna ministerka Barbara Klepšova, kýže sa zajšvých letách zromadne s Kretschmerom pracovala, za sa projekt zvopravdži. V fórumie na Lavskim areálu má týmieč nové miestno, Serbský institút a Serbský muzej, dokýž ste dotelne domaj dodržaní. Závod TDDK v nadrozni Rábuce bu čera s mytom Kultúra prevencie v uznamenenu. Tute přepoda Bohuvanské drústvo za drevo a metal. Jemu přísluša 220 000 závodu, jeničce dvě firmy vopleto mytuje. Čera bu myto sobudživačam nadrozni Rábuce přepodate, kýž sa hižo leta dovo závodže za viestotu a strôtu zasadžuje. TDDK je jeden z najväčších dživodavarjov v regióne a tvári džele za automobilovú industriu, vo sebe klimové kompresory. Nimale 40% domácnosťu radvorskej gmeny tepi hišče s volium, 12% pak s biomasu. To za ničera tamniša gmenská rada, jako so ze svojim plánom čopfot zabieraše. Nim je toho runia zapisane, zo je 60% šich tepenju gmenie starších hač 20 let. Dále predstej navoda tvarského dvora Enrico Witt stav dviju duboviju aliju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke kore a svabe, zodobia so potrezač. Podno domu sú znamenča ižo stolic staré štomy na Radvorskej aleji pod dubami, hišče pomerne strúe a moli tam hišče veľa liče sadku stač. Mieščanské zahradníctvo Kamiencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčomnýšu zčinič. Hižo mnohé zjavné tvárenia a informatické dáfle je záhrad se serbskými pomenovaniami vúdosponil. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho sanirovaniu. To zdieľi záhradníctvo na naprašovanie. Vo 2027 cieľa nimo toho nádružné dáfle miestče krok po kroku na nemsko-serbské popísanie přestajíč. Plánované je to najprede za vône drohy a na miesta, kaž sa to roščo, budesku drohu abo postovu drohu. Pfačič cieľa predozače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, ktoré štukvilo letne 4500 eur spechovanský sredku pšavostaja. Trebinská gmena vostanie financielne stabilná. To rozvoží komunica Dana Pilova čera gmenské ráže. Gmena je bez dlha a má aktuálne 1,62 milióna eur likvidných sredkov. Gmena môže svoje nadavky dále spelniť a to najebač votybierať sa dokody bola všemyslova dávka a přinožku pestovaní. Komunica v úzbyne, so je to žakovano likvidným sredkám z trebinského zrečenia z lijak možno. Za přichodné leta líči Trebin z dále votybieracimi dokodami. Vo dvojnom etáče za 2027-2028 cieľa januáre vúražovač. To bych upojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane miniate, skýre silne pomročene. Vod popudnia sem maso tiež dešťovač, nás očakuje švíle. Žive slie prostupa čenca na maximálne 19 do 23 stopňu. Júce zmieme najprve trochu slunca, bývú dňa pak potom tiež viac a viac mročelu. Popudňu potom máme to runia so švielemi líčič. Žive slie podále spadne na 12 do 15 stopňu.
2: A poľadám celé spešné napuče, to opravdu spešné, že pretož nám ničo nepředlíži, štež môj nekak mylič. Je lišče inéšo menina potom zazvojnče, Katko pod Budešin 7.30, 400 kibazo s nami četuječe. 4, po napošest Čechie.
0: Srbský rozvoz.

Mario Hess, to běže ze Skočebusa, on je vůča na Kočebuském konzervatoriu a zpěvá přeco zaso a přešo rádi tyž za Hornjovůžický za náš serbský rozvoz. Nedom poladáme raz na Lauske Rebie, tam džiš nastava Serbský forum vědy, tam džiš netko tukviluje vůlka džera, što se tam stává a što vosebě bě tam čera takhle los, to svešiče tu pala nás. Nedom potom zoje Anna-Maria Brettschneiderec dospěvává sedom po šestčich. Vítajče k nám do voraně, Rene Soto, šicisče a nádžijom netiš stroj.

0: Filomelos. Dirdam dejstva marmije drozene.
1: Myslu si, co jsem dědom tu. Bella Italia. Znamenča, je tu rejně svunčně a čopvo. Tak až doby to byč.
2: Filomeloso, ty jsi v južnem Tirolu.
1: Jsem já so zalečal?
2: Nie, južne Tirol mienuje so končina v severnej Italske.
1: Na jenož dere, so jsem já prave. Ale to kytro zamili. Južne Tirol v severnej Italske? No što na dětko, horeka abo deleka?
2: Haj, to je kusk češko.
1: Ale, što na za mnou malé kaktusy mieta? Tak to ja lietieť nemôžu.
2: To sú kastánie. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vocamo ze štomu.
1: Au! Tu pak je veľa štomu s tutými kauatými bombičkami. A te ešte bude kauaja hač doma.
2: Haj, to sú jedžne kastánie. Vone maja jace kauačiku. V južnem Tirolu, džeš nitko se, sú jara voblubované. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja nebych nide na nide małe kaktuse, tute kauate bombičky jit. Totla se jazyk rozkauam.
2: Och, ta kauata bieliska přinže vieso preč. Ludzo, dađa se jenojšte žro, tu kastaniju zesvočeč.
1: Ja, da nech činja. Ja jem račo tajke nešto, za čim štule runje vonja. Kajš pečene vorechy. Kus kišo, kajš advento.
2: A to sú jedžne kastanie. Abo kajš ty to menuješ kauate bombičky, kýž nebe nide na nide jed. Te, so tamle runie v ponoji praža.
1: No hej, to ča je netko ništo celé druho. Víš ty, jenož dere, zo sem ja tajký typ, kýž dá so tež raz vo druhého menenia přesvědčiť.
2: Oha.
1: Hej, račo voptač, ač dále pumpotač.
2: No, ládaj, runie je jedna jedna kastania dele padnova. Chcemoj se ju džilič?
1: Okej, ale ja dostanu tu väčšiu povajcu.
2: Väčšiu povajcu nedáva, Jančelko, ale činimoj to kajš pola nás doma. Jeden džili a tamne sme se preni vúpytač, kotre ste ju dveju džilov se vozmia.
1: Ale tak ja nitko moju väčšiu povajcu nedostanu.
2: Filomeloso, si ty nešto praju?
1: Ja nic. Nevopravdu, jen...

0: Přelauskim arealu to vemešče vula dame dukvilu. No haj, ja bych rekva vulku džiru, kotriž pytaj archeologojo za nekakimi vurevankami, snač tež nekakimi pokvadami vezimi. Na samsne miestne večera sova ľudži ve voblekach popuču. Tam je chumenujce prini symboliski zaru za serbski forum vede, kiž ma tam hač do leta 2030 nastač. Matiči svok bi budla.
1: Dobra nalada, svunčne vedro a nezvučene obraz, telko kožanih a vuređenih čriju na tvarnišču v Pesku, ličba politiske prominence da bi vulka, a založba za srpski lud miješe doromade džesač v opaču vuđelič za rjane foto vosreč tvarnišča. Navodnica Srpska muzeja Kristina Bogušova je symboliski zaro pred přítomnými jako vjestnu hodinu Srpskog muzejovnictva opisala.
2: Když ja ročo myslu, deje so také nešto stalo, popravom ve staviznach Srpstva, zo je so explicitne jeden dom, jenož sa muzej tvaril. To hačo tal nebie. My vieme, vo starom serbskom dome, jo 1904 posvedčené, bieše muzej v jenej etáži s nekotrými stvami. Hej, to by znoj vulký postup, ale to, što ješ my, netko jačac, no 125 let poži, šo názonimo a vidíme, to je vizena celé druhá dimenzia. A to je, ja to vospetuje na vizna hodina serbskog muzejonistva.
1: Tež doktor Zuzana Hozena od Serbskog instituta mieše celý čas so smerce mierzvočo. Na miestne sa by prihodže všetky dživa a dokumentácie Serbskog instituta, Serbskej centrálnej biblioteky, Serbskog kultúrna archíva a Serbskog muzea, co svojich hodnotu koncentruje.
3: Vyzo chceme mu z tým tiež pokazať, co my romadže ve mestče za našu regiónu tuto serbské herbstvo nic jenož dokumentujeme, ale tiež pokazame a tiež ručo dame v tým zmysle, co my tuto vidu, kultúrno-historické a tak dále, tým ľuďom, kýž sa zajmuje, zase dame.
1: Viace kroče Džakovu praju je sa tiež Janej Budary, direktori založby za serbský ľud, ktorož kvalachu v zajšvých letách za vopstajné a konstruktívne dživo, zobe so projekt naposled krádiu.
4: Na koncu jedre to jenoš jen symbolický krok, ale na koncu jeden symbol tak vulký, zo je netko pitne voprože vele to plánovanska dživa je za nami, a netko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu, akde vujdomi, zo jen tyko dživa ižo zdokonjav a zo netko bodo ušo deredže a to voprože nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske košte je direktor Jan Budo toho runia dobre na lade.
4: Zasadne je tak, so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska, jeli so kušte zvyša, so mo tete izvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakskeje Michael Krečmar ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
0: Počarošim symboliskim zaruje za Srpske forum vede pšilovskim arealu je Matej Čisvok rozpravjav.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobar ranje. V Budešinje bi včera na Lauskim arealu symbolický zarov za Srpski forum vědu. Kaž praj ministerský prezident Sakske Michael Kretschmer maja Serbia s tvarským projektom strukturní změně objekt, kýž zmije ze svojej architekturu a funkciu bytostnú rolu za Serbstvo a celkonie tež za strukturnú změnu. Na čerovším zárovie by toho runia štátna ministerka Barbara Klepšová, kýž je so zajšvých letách zromadne s Kretschmerom pracovala, zo so projekt zvopravdží. V fórum je na Lauskim arealu matemičnúe miestno Serbský institút a Serbský muzej, dokýž ste dotalni domaj dočažani. Závod TDDK nadrozne Rabuce bu čera s mytom Kultúra prevencie v uznamenene. Tute přepoda Bohuanske drústvo za drevo a metal. Jemu přísvúša 220 tisac závodu. Jeničce dve firmy vopleto mytuje. Včera bo my to sobudživačerjam nadrozne Rabuce přepodate, kýž so hižo leta dlho zavodže za vistotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najväčších dživodavarjov regionie a tvari džele za automobilovú industriu, vosebie klimové kompresory. Miłoczanski křesťansko-sociálny kubwanski skutk bu včera popódňu małym Holešowie na regionálnej konferencji Hornia Wóżiske Hole a Haty wuznamenene. Za projekt Woda w klosterskim kraju, živinske rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5000 euro. Drue miestno wuda by sytuarstwo, kotrež sorniki wukowa, a cieče miestno dworniščo inkluzie w Radworju za inkluzívnu remesnisku zarodu. Nimo mytowania do byčerju zabierachu so posta w obdzielenich ze škitom przyrody a w obsvita, kajštiž z čihi klimovie zmieny za Hornie Wóżice. Trebinska gmenska rada vostanje oficjalnje stabilna. Vodeče, Trebinska gmina vostanje financjalnje stabilna. To rozvoži komornica Dana Pilova čera gmenske rade. Gmina je bez doha, a ma aktualnje nešto vjaca 1,6 milionu euro likvidni sredko. Gmina može svoje nadoki dalje spelnič, a to najeba čvote birace dokody pola přemyslova davka a přinošku pestovani. Komornica Wuzbiny so je to očakovano likvidnym sredkam z trebinského zrečenia z lejak možno. Za přichodne cíl leta liči Trebin dále s odbieracimi dokodami. Vo dvojnym etáče 2027 a 2028 cedža januáre vúračovač. Mieščanské záhradníctvo Kamencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčom nišu činič. Hižo mnohé zjavné tvárenia a informácijské tafle je záhrad so serbskými pomenovaniami vúdospúňu. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho zanirovaniu. To zdieli záhradníctvo na naprašovanie. Od kletušeho cenimo toho nádružné tafle v mieste krok po kroku na nemsko-serbské popisanie přestajíč. Plánované je to najprv za vône drohy a namiesta, kajž za torošče, budesku drohu abo pustovú drohu. Pfačič cieža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, kotru štukvílu letne 4500 euro spichovanský sredku převostaja. To bych ju povestče, kotruž namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje Civil Jane silne pomročeno, od popudňa sem očakuje nás tež švíjele, žive sliepro stupa bioudňa na 19 do 20 stopňu maximálne. Júce má byť trochu kvodnišo s 12 do 15 stopňami. Z počátky dňa slunce ešte vúľadáme, potom pak všetko viac a viac mročelo, tež júce popudňu máme so švíjelemi líčič.
2: In Pokjöse Aštyris mir Sorels mes Ohornom a Borchowom so Wopkat Tvarskich Dživodla trochu hači, dam trebače potek im dischče na Sapsku Užicu popuču o neštot lehe. Petsch menšinu, bona po osmiche.
0: Serbski Rozvoz.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozne.
1: Myslu si, že jsem dědom tu. Bella Italia. Znajmenča, je tu rejně svunčně a čopvo. Tak až doby to byč.
2: Filomeloso, ty jsi v južnem Tirolu.
1: Jsem já so zalečal?
2: Nie, južný Tirol jmenuje so Končina v severní Italské.
1: Na jenož děre, to jsem já pravé. Ale to kytro zamili. Južný Tirol v severní Italské? To što na dětko, horeka abo deleka?
2: Haj, to je kusk češko.
1: Što na za mnou malé kaktusy měta? Tak to já letěč nemůžu.
2: To jsou kastanie. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vocamo ze štomu.
1: Au! Tu pak je vele štomu s tutemi kauatemi bombičkami. A te ište bule kauaja hač doma.
2: Haj, to jsou jedžne kastanie. Vone maja jace kauačikov. V južnem Tirolu, džeš nitko se, su jara voblubovane, a menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja nebych nide na nide bauwe kaktuse, tute kauate bombički jit. Totla se jazyk rozkauam.
2: Och, ta kauata bieliska přinže vizo preč. Ludzo, dađa se jenojšte žro, tu kastanju zesvočeč.
1: Ja, da nech činja. Ja jem račo tajke nešto, za čim štule runje vonja. Kajš pečene vorechy. Kus kiso, kajš advento.
2: A to su jedžne kastanje. Abo kajš ty to menuješ kauate bombički, kiš njebe nide na nide jed. Te so tamle runje v ponoji praža.
1: No hej, to ta je nitko ništo celé druho. Víš ty, jenož djele so sem ja tajki typ, kiš da so tyš raz vo druho menina přesvědčič.
2: Oha.
1: Hej, račo voptač, ač dale pumpotač.
2: No ladaj, runje je jedna ječna kastanja dele padnova. Chcemoj se ju džilič?
1: Okej, ale ja dostanu tu veču povajcu.
2: Veču povajcu ne dava, Jančelko, ale činimoj to kajš pola nas doma. Jeden džili, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju džilov se vozmi.
1: Ale tak ja nitko moju veču povajcu ne dostanu.
2: Filomeloso, se te nešto praju?
1: Ja nic. Nevopravdu, ja nic.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V Budušinje bie včera na Lauskim arealu symboliski zahr za Srpski forum vede. Kaž praj ministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer, maja Serbia s tvarskim projektom strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za Serbstvo a cukone tež za strukturnu zmenu. Na včerajšim zahrvie bie toho runja statna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zaišvih letach zromadnje s Kretschmerom pracuava, so so projekt zvoproči. Zavod TDDK nadrozni rabuce bu včera s mytom Kultura prevencie vuznamenene. Tute přepoda povanske drústvo za drevo a metal. Jemu přisluša 224 000 zavodu. Jeničce dvě firmie v opleto mytuje. Včera bu myto sobudživa čerjam nadrozni rabuce přepodate, kýž so hižo leta dvo zavode za vistotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najväčších dživodobach ju regione a tvari džile za automobilovú industriu, vosibie klimové kompresory. Miłoczanski křesťansko-sociálny kupvanský skutk včera popudňu malom Holešovie na regionálnej konferenci Hornio-Vúžiske Hola a Haty vuznamenené. Za projekt Vona v kloštorským kraju Živinske rúmy za človeka a přírodu dostachu 5000 euro. Druhé miestno vúdobe se dôrstvo, ktorýž sónniky vúkova a ceče miestno dvorništo inkluzie v Rádvorju za inkluzívnu remestnisku zárodu. Nimo mytovania dobyčerio zabierachu so posta v občelených ze škytom šírody a v obsvieta, kajštiež ze sčehami klimovie zmieny za Horniu Vúžicu. Nimale 40% domjacnosću Radvorske gmene typi hišće z volijom, 12% pak z biomasu. To zoni čera damniša gmenska rada, jako so ze svojim planom čopvode zabiraše. Nim je toho runja zapisane, zo je 60% ših depenju gmenje starših ač 20 let. Dale predstaje navoda tvarskoho dvora Enriko Witt stav dviju dubovijo aleju. Tak su štome k Lutopčanskemu parke kore a svabe, tak so dobia so podrezač. Pono tomu su znamenča ižo 100 let staro štome na Radvorskej aleji pod dubami hišče pomene struje, a moli tam hišče vele leča sadku stač. To bih ju povestče, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje nimale cibu džen, kitro silnje pomročeno, vod popudnja sem mame tež z švijele miličič. Žive slebro stupa dženca maksimalnje na 19 abo 23 stopnju. Juce zmijeme najprede trochu svunca jako zazbe do dnja, potem pak so znova mročele kopja, popudnju potem mame tež z švijele miličič. Vo nešto kvotniše juce budže 12 do 15 stopnju maksimalnje.
2: A ještě tutom pokyl za 4 jsme zorec, mes ohonom a pošovom, so vopkat, přeco ještě tvarských dživodla, na něže 6 kilometra chači, tam trebače dostče, do Srpske Vúžice popuču nekak 15 menšinu dlie.
0: Srpski rozvoz.

Iž a 70 let stare. A před čižasča letami sme raz s mikrofonom v Popojcach byli. Z žincajšnje perspektive vjelgin zajemne, kak su krotko po převrošenju tam do vesne živinje zacuvali. Jo, dajšo se přehvataš a vestajnša doch při radiach.

0: Aż tomu tak nie, a wszakie drugie som zgoniła, ako som se na szopwym liszojskim dniu po tyrednie w uporyżoni drozy podała z Rubina do Popojc. Wjas jo rono wielika dosć, aby tam mieli lodu, kjarcmu a fryzerski salon, a jo dosć małka, aby se je w obydlarje derje znali. A gaż se zmakaju stare znaty, mają se przece wiele ulicowasz, som pytnuła.
1: Ja som teke przyszła nieto na ten kjarciop, na ten Popojski, som se wychyła raz ten row, od tej Jordanowie swojżby w obiedasz. A som słyszała, aż o teke serski pejedaju. Serski se ulicujo ty, tak nini. Jak wam gronie?
2: Marjana Szymańcoc.
1: Szymańcoc Marjana, a wy co?
2: Ja som Rabkec Karlina.
1: Tak ja rybna, aż se ulicy serski ulicuj.
2: No jo, my gasa. My je mergaż, my przyjdzie, my gromadu ga, penem takie szakie wety.
3: Posłuchaj
2: tych.
1: A co go jonin to ten inusze we popojcach? Te rentner jetzt hat er nicht gotuju. Mai hat er das in jetzt abbrät?
2: Wir haben die Solidarität auf uns ganz groß. Da nam Belgien muss ich gronisch nam bitu ja schicknurine. Na leto sind wir mili reizu, do Tschechaje, to kai bo Belgien reden ja, konnst du aus dem Bus aufschüchig, wenn da nam piazzo tickte Mazains, ta nascha Uscha, ta Brunschweiz, Hilda.
3: Tam taki szyk,
2: tam organizowany niec. Julius my mieli zasej te burstaki, całe lata my te burstaki swisili.
0: A vo Wielewici zaridowaniu by mogła nalicyš, kenž klub ľudovie solidarity převiežo za svojich cvonku. Karneval v ulic Rumpelovie gustu do Börku. A za to deje v oblieto jano 12. Marku zapvašiš. Teke v obydlarje doma za starých svušajú k cvonkam. Tak majú teke ľuže, kenž sú hovať sami, a snaž samotne kontakt k tým drugim v obydlarjam sú. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak sú hovac živé?
2: My tak neme tu čiraz tak viec rente a kperi. Ja toho až nedochyšek, no na co brachnu, ale. My musíme gronič, my sme veľkým spokojom.
0: A nic, jano, te starše vobydlarje se mogu spokojom byš. Ako som zvyšala od gmínskego zastupnika kniza Linkego, majú šikne živo. Tyke te mode, kenž sú runo vuchojžili šulu. Licio to ve Popojcach samych, ve tom domie za starých, ve agrárnym drústvie ve Gorni, ve Gukojcach abo ve Chošubuzu. Ako živoju se vie, svuša tyke to rozviaselinje. Popojcarje raži sviše. Tyke te tradicionelne serbske svižinje, ako jo mi grabic Anna vulicovala.
4: Jo, zapustiš či jo? Zapustuj po mamcini, si mi žučam. Aha. Jo, obleka nemate ženskega špondbe. Jo.
1: A pen vy oblekaše te žuča?
4: Pen, jo.
1: A ve svojžbje? Jo, tam teke nichten? Kenš sobo getu jo?
4: Jo, majo. Syna, žuču, jo.
0: Ten zapust svíše ve Popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačone vogince pali, a litosa sú po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšpornými cypielami vici nebijú serbska vúčoba. Jano hešti nikotare starše žínske chojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zaricovie.
5: Te lape nejsou viec, nich Ja. Ne vežo, pirira ja. Naša, moja šota ja. Je vizava, jo.
1: Aha, kak jo si ugronimo?
5: Društec Ana. Aha. Ana je ušivala, moja šešenca, ja. Ta je umrela. Aha. Ja ne bi vidjela, ali co niht ušiva. Kude ga du, doko se bu za tom lennaro, jo.
1: Te modevice nije sviše kokot.
5: No, nama je ni tu žene konje, ja ne vem. Mislim da ni tu, vidite, kokot, niht maj bus tu reju, nic.
1: Aha. Kak dvujko je ubil kokot?
5: U te vojni još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh je zaišel, ga šte mode ga nam gogenci s temi konimi išo kova, nic.
0: Popojce su derje znate za svoje retovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito sa votmival. Přesto přižo teke vjele cuzuh luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora nesmie najse felovaš, A vesemne Možinská kúpka jo veľgen aktívna. Te mode, tak se groni, su te predne, kaž se niži pali.

0: čo.
1: Serbski povedaš, to može ve popojcach jano hyšči starša generácia. To teke nie žiju, ceptar Heino Jordan, kenčo vumriu v liše živiš nas čo sto a žaseš, ga jo hyšči vúcu svoje šulske žiši ve serbskej mamini rice. Potom su ve šuli nímski povedali. A ako jokčiu Jordanu ve syn nastupiš službu, ako popojský farar, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su siebie vúzvolili v obydla je vosady, do kotareješ sú teke svušali, juž zanimcovane sú nímskego fararia. A teke žinsajšne popojske žišivici nevúknú serbsky ve šuli, dokulaš ninto hojže do gúkojskie abo kšižojskie šule. Rúl Heina Jordana a jogo přisvojžbnych sú vobdane s velikým živým fotom, s tým vúgledajú ako kúpa na tom popojskem kjarchobie. Ach, toga jo sajžiu te kvitki na Jordanue ru. Zavisče jedna z tých popojských ženských, kenčišči z ľubosťu voplievajú svoju sersku maminu Ritz.

Ijik za tvojo muziku, Jana Mertingova joho spívala. A naša muzika týždňa svieši nento kjarmušu. Žinzajšne spíju jo nastav na progu do nového lietstusaca. Ulrich Pogoda jo tekte dostav v tesarského ľudového ansambla Nadauk písaš za kjarmušne javiščové program. Zanjogo jo to tencas po vegin aktivne cas, pötla živa v rozkvosu jo viele komponiroval, tak teke za serski ansambel. A nastav jo rednoch spivo, kotereš so zachovane v našom archivie. Gornoserski tekst jo vet Bena Budaria, dolnoserskú verziu jo spisal Alfred Meškank.

Ja, muskice koa saskego ludovego ansambla joto bo a stumsme jušna koncu ustjevanja. Viče jo Anja Kochol Schwarzova za vas hobši mikrofonje a me gledame pendokradni na start saskego studioma na BTU. My sme na nevětších nímských knigových výkách ve Frankfurtu nad Mohanom a se vie máme tips za váš serský konc týženja. Zažínca pak se rozžoknujom, žekujom se za vás zájem. Ja som Diana Šicová, mešo se deje.

Zora su v Budyšinje oficiálne zachopili tvarske žiwa za tamnes herski forum Viede. My sme s mikrofónom zapobadnuli reakcie na mestne. A žinsa se zachopio nowe serski ceptarski studium na BTU Hošebos z Vilkomoro. To je také téma u nás. A my gledame pičku do zachadnosti, k prednemu gratulirujeme zaslúženemu serskému ceptajiju, ako jo dvujický cas ve zaspach statkoval. To pak južo pred uši 100 letami. Druge gratulácie zaslúžio se gornosarský přijašel Dolneje Vúžice a dolnosarského umiostva. Juri Vúščajnský jo žinca vodoval 5 a 70 let staré. A před čižasča letami sme raz s mikrofónom v Popojcach byli. Z žincajšnej perspektíve vjelgin zajemne, kak sú krotko po převrošeniu tam do vesne živinie zacuvali. Jo, dajšo se přechvataš a vestajnša doch při radiach.

0: Až tomu tak nijo, avšak i druge som zgoniła, ako som se na šopvem lišojskem dniu po tej riednie vuporižoni droze podała z Rubina do Popojc. Vjaz jo rúno velika dosť, aby tam mili lodu, kjarcmu a frizierski salon, a jo dosť šmauka, aby se je vobydlarje derje znali. A kaž se zmakajú staré znate, majú se přece viele ulicovaš, som pytnula.
1: Ja som také prišla nieto na ten kjarchop, na ten Popojský, som si bychšila raz ten rúv od tie Jordanovie svojžby vopiedaš. A som slyšela, až o také Sersky pejedajú. Sersky sa ulicujú ty, tak nini. Kak vám gronie?
2: Marjana Šimencec.
1: Šimencec Marjana, a vy čo?
2: Ja som Rabkec Karlina.
1: Také rýdne, až sa ešte Sersky ulicujú.
2: Jo, jo, mega sa. Meje mergaš, me přijďame gromadu gafeneme. Také šaké vete.
3: Po svú
2: vete.
1: A co ga jen to tani nôže ve Popojcach? Te rentná je, co tani to gotujú? Majú te zase nieco prieť?
2: Máme solidaritete obši nás ganz grús. Ta nám veľgen musíš groniť, nám bytujú šoknoríne. Na leto sme mili rejzu do Čechaje, to kaj bo veľgen rýdne, pon som s tým busom šužík, ten ta nám piacu tých ten mazajnc, ta naša uša, ta brunčajc, hejda.
3: Tam má taký šik,
2: tom organizirovaný niec. Júliu sme mili zase te borstáky, celé leta sme te borstáky svišili.
0: A vo Vielevici záridovaniu by mogla nalíciš, kenž klub ľudovie solidarity převiežo za svojich cvonku. Karneval v ulic Rumpeloviu gustu do Börku, a za to, kde je v oblieto jano 12. Marku zapvašiš. Tyke vobydlarje doma za starých svušajú k cvonkam. Tak majú tyke lúže, kenž sú húvať sami a snaž samotné kontakt k tým drugim vobydlarjam sú. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak sú hovať živé?
2: My gafeneme tu čiraz tak viec rente a kpiri. Ja toho až nedochyšek, no na co brachnú, ale. My musíme groniť, my sme veľkým spokojom.
0: A nic jano te starše vobydlarje se mogu spokojom byš. Ako som slyšala od gmínskego zastupnika kniza Linkego, majú šikne živo. Tyke te mode, kenž sú rúno vuchojžili šulu. Licio to ve Popojcach samych, ve tom domie za starych, ve agárnym družstvie ve Gorni, ve Gukojcach abo ve Chošubuzu. A ku živoju se vie, svúša tyke to rozviaselinie. Popojcárie ráži svieše. Tyke te tradicionálne serbské svieženie, ako jo mi Grabic Anna vulicovala.
4: Jo, zapustíš či jo? Zapustuj po mamce, než si mi zjúčame obleka, nemáte ženského špondu. Jo.
1: A pen vy oblekaš te žúča?
4: Jo.
1: A ve svojej žbie? Jo tam tyke nechten? Kenš sobo getu jo?
4: Jo, majú. Syna, žuču, jo.
0: Ten zapust svíše ve Popojcach te frujne rúno tak ráži ako te ženione. A teke jačune vogince pali, a litosa sú po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšpornými cypielami vici nebijú serbská vúčoba. Jano hešti nikotare starše žinske chojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zárecovie.
5: Te lapen nie sú viec, nič. Ja ne vežo, pire je naša, moja šata je vizala, jo.
1: Aha, kak ja si ih gronimo?
5: Družčec Ana. Ana je ušivala, moja šešenca, ta je umrela. Ja ne bi vidjela, ali co njih ušila. Kude ga du, doko se bu za tom len na roju.
1: Te modevice nje sviše kokot.
5: Nama je niti užene konje, ja ne vem. Mislim, niti, vidim, koko, niti maj bus u reju, nic.
1: Kak dvojka je ubil kokot?
5: U te vojne još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh je zajšel, ga šte mode ga nam gogenci s temi konjimi iš okova, nic.
0: Popojce su derje znate za svoje rejtovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito zavotmival. Přesto přižo teke vjele cuzuch luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora nesmi najse felovaš, A vesebnje možinska kupka jo vjelgen aktivna. Te mode, tak se groni, su te prijedne gašce niži pali.

0: čo?
1: Serbsky povedaš, to može ve Popojcach jano hyšči starša generácia. To teke nil žiju, cepta Hajno Jordan, kenčo vumriu v liše živiš nas čo sto a žaseš, ga jo hyšči vúcu svoje šulske žiši ve serbskej mamini rice. Potom su ve šuli nímsky povedali. A ako jokčiu Jordanu syn nastupiš službu, ako popojský farar, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su siebie vúzvolili v obydla Jevosady, do kotareješ su teke svušali, juž zanimcovane sy, nímskego fararja. A teke žincajšne popojske žiši vici nevuknu serbski ve šuli, dokulaš ninto hojže do gukojskije abo kšižojskije šule. Rúl Hajna Jordana a jogo přisvojžbnych su vobdane s velikým živým fotom, s tým vugledaju, ako kupa na tom popojskem kjarchobje. Ach toga jo sajžiu te kvitki na Jordanueru, zavisče jedna z tých popojských ženských, kenčišči z ľubosťu voplievajú svoju sersku maminu Ritz.

Bežik za tvoju muziku, Jana Mertingova joho spívala. A naša muzika týždňa svieši nínto kjarmušu. Žincajšne spíju jo nastav na progu do nového liettusaca. Ulrich Pogoda jo tekte dostav v tesarského ľudového ansambla Nadauk písaš za kjarmušne javiščové program. Zanjogo jo to tencas bu vegin aktivne cas, pötla živa v rozkvosu jo viele komponirovau, tak teke za serski ansambel. A nastav jo riet noch spivo, kotereš so zachovane v našom archivie. Gornosarski tekst jo vet Bena Budaria, dolnosarsku verziu jo spisau Alfred Meškank. Svyše schon ninto kjamušne rie, ten spiu vespietne pšosinje.